0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Chytaj, chytaj. Peťko, tu som.
1: Detské rádio.

0: labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
1: Slečna, zatiaľ slečna.
0: Môže

Vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Haló, tu som. Kukuk, chyťma, chyťma.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Mamička nás rada hladká.
0: Jojo.

0: nikomu nezradíme. Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: Detské rádio. Pesnička.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Múka, droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem, štipka soli je

senzačný. A dům však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada.

0: ešte ani 100 rokov a už máš taký zlý zrak. Vidíš len to, čo chceš.
1: Hrali tri karety, karty. Včera večeru tetušky Marty.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

ty zvere v líšej diere. Hýbaj, kým ti v priamom smere nepoženiem krok. Odíď, kým po dobrom vravím, lebo inak s tebou spravím raz, dva poriadok.

po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží tvojich očí

0: Hádam, si sa o mňa nebál.
1: No tak.
0: Poď, ešte ti čosi priložím. Len dva meštiky pod otiepky dreva. To ty ani nebudeš cítiť. Za to mi áno. Tak, poďme. Slnko je už vysoko.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.